in sé in cúgi seacht sin sinna vir agus hín sé hín cúgi seacht ar maghibirí te sin 1986 dó céir hín sé hín cúgi seacht agus bhí túntóla ar fad maidir leis an tarpúr sin Nes sin chéad ceanna le inseo maichas mo chóir agus marann se le cár a bhí sí se réil chamaham cár gan deanna choróla chláir sim léon gáhíla sa dó de deargu tora tá testas bóir go mbeán fómhaid ora agus tá cáin bóir ora go dtíon chéad bhí eile chololas le falló chalam ag 1986 ceir sé hín cúgi dó seacht a seacht Fuin óga agus torsin is le díalann se tá chúg in óg Tá siad chuúgtré ar airde cheadtré ar lihead agus tá gá inneod trítra ar airde gáthra ar léad a deirtar agus gáharras ní le bhraí ní an gáharras a deir se agus deirtar gúil sé chuní go má. 1986 trí sé céad trí naí a hochta náid nó náidir naí hín cúgi seacht céir i céir i hín a naí. Bara chlor na gaile fyny sy'n agos bín sy'n siúlwch sgeilwch yn sy'n agos bín sy'n siúl. Yn sy'n chwlydia ceid un o lewyr sy'n siacht gyda lewyr sy'n hocht agos bín sy'n teach leich eile ag cwmwn lwch le sgeil wael a chlor yn sy'n yr ymaile agos nyr bín sy'n siúl sy'n teanga gweilge a bín sy'n lawrt yn tam ar ffad. Mar sy'n lewyr sy'n siacht gyda lewyr sy'n hocht chwlyd rhanwna dia ceid un. Bein ar angen ni snaf go gasúd is chwb léna agus nís airde mae dyr siad siúla dyr yn tíw lodi agus siachtw lodi ag ar rhan o rilicu y mor o dyrru agus bein ar angen ni tarala ar siúl yn techtyn chéna ar chéf chala haig ar y garwn rúa. Agus bei ôl o tarlw hir dîr ni, bein yr angen eis nof i ddys gan y gaswyr o chwb lian y sŵas bei si'r chyn yr siŵl edir yn tiwl agos yn siachtwl o glwnus yr y trawwyr i dîr ni agos bein yr angen eis tarol yn chyn yr siŵl yn techt yn chyn o chyf lasd yn nŵn y dîr ni. Siorwy ffost gyn siol o sio cwestiynsnof ag gmail.com cwestiynsnof ag gmail.com agos catwys ni yn y lyd y nas clorwch yna ôl agos ni fe mwydi dyr y ffogra yn anglach le un yna nach mae clori rhywbrau dwi'r chwilio olus fi dwi'r o'r chwilio olus fi am agos na dyndi dwi eilio wain ysdys yn y cwrs isio yn nis gwyd gan am y dyrstyr Tá cuairna inú na gaeltacht a gair go snorimsi lua edichus na réigún seo leanas, gaile, kiri agus an bhí. Chulolas le fáil in an sífa dinín www.cng.ie. Nis tá muintiris is tóir ar aibí óge go thíl an áran trúr a gestin seo agus sin inis mór inis mánig sin a sír. Sprúchátanis le gyrir stechar seo na de hín an nil a fíd go bhealtana agus ma tatu gyrir breis ólis aibríthe óge ag muintiris.com cyrir glwych ar a bún sin nú cyrir gyrir fostach a bún sin. Bean ar fáil a cún hórt go bhrá tí, réiteach go gail gaurí agus frestal ar gan taura, 1986, 1989, agus yn cán dyrir tam an dyrnach a dam o'n tíb seo tíri, ta cysdi pobl rosa fíl ag agrú pwg sua se, dy dúna seo hogan yn carw lá fíd, agus beis ydy tosi gydiachlog gymys an y fewn lei, agus dyna seo dúna dyrw go bailin tleif y dyrtur. Mi togu mali agus leidi sin le fóli gynnwnod o lewyr isyn ni ar maidin ar ai y dyrsiad yn sin. Nish, come with your mon cool, agus Marcus O'Hearn and show the fox and the prowl, agus the crack of gold, Sheila Matai Ginshaw.